0: Što cenzura docyła je? Nie wiezo nie znamka na woswiedczeniu minena, ale pospyt to, što już ludzo zwuraznieja kruće kontrolować. A jeli so statej abo wiste skupiny nie lubi, woziwieniu većiny toho zadziewać, jos falszować abo cyle zakazać. Tajke nešto předešem diktatoriske knježostva systematisce činja. Přez wustawu Nimskeje Zwjazkoweje Republiki so svoboda rozprawnistwa zaruča a škita. Artiklu 5 rika cenzura so njevotmiła. Tež za čas NDR cenzuru oficjalnie njedawaše. Svoje cenzura a zakaz bište samo tabu. Tak by wiste podałk ze spoczatnych czasów katolskiego posowa zmusita kroczel z wosobinskim woporom jako zciuk. Stawi znał przy serbskim instytucie Edmund Piech.
1: 1909 a 50 w januarze by się wiste skandal w Serbach. Tam jest czyszczał katolski posow. A na prvni strani by się jenoste nadpismo wyczyszczane, a tylko stejše sada tutun nastavk ne možeme z neljubosnih pičin dla Vozevič redakcija. Zamovite za to bi še šef-redaktor Michal Nauka, a on je so potom odvoval od funkcije šef-redaktorstva katolskega posla. Dokaž bi še to taki pokiju, zo existuje cenzura, a to bi zo ne sme biti.
0: Što su serbsce vedomostnice dotal vo vonem fenomenje zvistčić moli? Vo cenzuri serbskich medijach do 1989 dotal večje pojednania nie eksistuje, praj Edmund Pech. Tole burze nakvatač. To by było čim važniše, čim dale čas pokročuje. Nietko šak su svitkojo, kociš moža vo tedyšej praksi cenzuri rozpravieč išče živi. Jedna z nich je Marka Cyżowa-Lenje, rodžena Hantušec z Radvorja. Wona je po swoim studiu 1970 do redakcji Nowej Doby przyszła, a tam jako kulturna redaktorka 14 lat, hać do 1987 dziewała. Dla krótych, czasowie wózkich planów za redaktorów, lata doło swojskie temy zapodała nie Marka Cyżowa Praj. 1980 pak namiet zapoda.
2: Ja bych przypadnie na kamiennie w domu serbskich trastów, a coch tam poladać to one maja za serbską narodną trastu. A tam skoro niczo nie by. A data przedałaka praje, ja, die Spitzen das kaufen alles, die anderen für Deckchen auf. Na to sam so ja dziwo, a sam si musła ja zu widzieć, słodkie ponte Schweizer te Witze beru. A tu sam ja szła moje brudnisy, Schweizer, ja sam so praszała. A tak nastała ta seria sotowerki serbskich narodnych drastów, piatk na tej kulturnej stronie, jen krótko portrej.
0: Kompletny plan spoczatnie nie miejesze, ale prynie portrejowane żony jej dale pomachu.
2: Ja sam zapoczała w Radwoju, dokąd sam tamtych ludzi znała, sam szła pon do Zdziry, czy Szteście su chodzili we serbskiej drasze, a pon sam so hibała na zapad, we Szitko-Katulskim wubku, tak so sam ja zizbierała przez 80 żonu najprodejmo we tym katulskim wubku.
0: Przy tak niepolityski, a niewinowatej temie, kaś tutaj nie by się myśleć moła, zokie konflikty dojnże. A tola, co runie dole sta.
2: Kunc aprila, czerny czysto 4.80, miach ja pon we wotru, we hanu naucynu, we nowine, piatk zas, kaś słuchyne, a na rańszym, przychodnym rańszym posiedzeniu, buch ja wołowa do szef-redakcje, a namiestnik szef-redakcje jest on na mnie rozstornu, što mi nucpane, tajku žone jo, portrejovač, kotraš jo z domovine ustupiva, haj mu se žadama o tebe, so ti nam podaš liščinu, šitkih kotroš maš te odpolat, v prihodže išče predstavič, a nimo to, te mešeč to dave, a druje drastove v obuki. Moja odmova bi še ta, so ne možah liščinu podač, ja sem sama nazbirala od jednik druje temeno hakle. A tun džen je přijel, kajž sveča ponžel rano, si kratkoz iz Berlina nađevoz, a ja jeho slyšal so poskodže džehore. A da sem dure očinju, a sem pravok na skozel, ja zu z vami nuzne rečeč. Sem k njemu šla, sem se voprašala. Od kotro časa je nova doba bole dogmatiska, hač noje Stojčland. Katum, katum. No, noje Stojčland je vo nestronja nachpisa, a ja ne smem ne domovinjanju jace predstaječ. Dovom vizonejo mo, hač s tem sem se ja ubičila, so može jedno zjalo pokočovač.
0: Što ješ pokaza na jednej stronje, zovista švejkovska překlepanost štrude pomhaše. Na tamnej stronje rozestajnje samo na sebi na hinejši fenomen pokazuje. Zo su serbske medije so hibali na runinje stronskih předpisov SED. A zo bichu serbske institucije samo předkane s tajnymi informantami. Kaž je Timo Meškank svoji knize Sorben im Blick der Staatssicherheit pokazał, bis tej nowej dobie namiestnika i šefredaktora IM za Stasi, przy čimž jeden vo druhim ničo ne wiedzeše. Přidatnje bie šefredaktor sam, Sikard Kozel, od 1969 hač do 1978 informant jako tak menowane GMS, gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit. Takle und der Jensa sam opisuje.
3: Za sadnu bezfraznost, kadaš by debela byš moj nadavki, dala ja nisem čivo. Ja sem jako šefredaktor zvisky k sadni bezfraznost čimil. To je celé jasné pri tom systéme, kajkýž je knežu. Fakt je, že sem ja vatelené zvisky k sadni bezfraznost čimil, tokož ja sem bupojesným kojže týden moj terminový plán do redakcii. A tam je tež napísané bola moje zetkanie z MFS.
0: Od leta 1980 pak jeví so štázi aktach za neho tarnovanské meno Hans Schreib. Dosta so bez jeho viede, tak mestem 78 letne Kozel.
3: Toto nie je žan vidomný rozsud, bo te se přišli a sú so rozmovili. Wieso nie som ja rozprawy pisał, dokąd ja zasadne rozprawy nie pisam po swoich wycach. Wieso są oni mi też rucy mili. Z tym, co są oni mi, bez toho zobacha to wiedział, Hans Schreib prajeli.
0: Zo niepisane zakonie dodżarzenia tak menowanie stronskie linie drudy kprzenatym rozsuda mediach wiedzichu za to ma Marka Cyżowa dalszy przykład.
2: Ja sam dostała od Achima Prankaczka w liczbie 1979. Je nastał k rocznicy 40 lat, co je so przedstawiła w Radwoju na prymicy Alisa Andrycka od Michała Nauki a Bernata Krauca Boża Msza w Kierluszach. Tam je Achim Prankacz ułożył, so bische doch da kleine Manifestatia die du geschkunschne Kirlus je Bernard Kraut zwoji und na Melodie usabske Hymne Rana Vujica. Dorika so je so veliče Djivica Cici beradvo ju cokvi Melodia narodne Hymne spivava. Tu nastok sem ja dobre vire, to je poradku na Manifestatia za čas fašizma a tak dale, sem ja tun začišt přihotovala, manuskript vode dala a ten nastavk Achima Prankačka nije so vozivil. A ja ište dženca nevim, na kým to zaležalo, čo odla jo tunen nastavk so ščazal, a ja tiš nevim, če je tu manuskript vostal.
0: Hej, runje ladajo na telko serbskih viri vrčitarju. Spetah u novej dobe marxistisko-leninistiskemu ateizme puč runač. Znajmenča ne smedješe so nabožnost či telko ruma vinovač.
2: Je so dopominam, se smiva za jutro nečistvo sobotne in primatorno službo v Čišćani, a čitah tam zavodne nastavk. Šefredaktora jutro Srbach. Bi tam rič v srbskih navoškah, jutro noh navoškah. Ale ne bi žane svoje v kšižerjah. To bi še mi napadlo, a sem zazvonila na autora do redakcije, da sem dostala, ne smeja Srbija se jenež, kato se misli, co jenež oni nešto za srbstvo činja. Ale žane hudo spunjenje, abo tak nije. Kaj še si kot Kozel pravil, nihto ne je nam je ukazač to, a to tiš na njo celo osobnici može so počal več, še še novine vozive ne bo tun intervju.
0: Tuš, su cenzuru mieli, haj abo nje. tedyši šefredaktor Sikat Kozel mini.
3: Nie, also w tym klasickim zmysle nie. Za mnie jest cenzora wieso nieco zaubne. Zapřenjenje tovaršnosti direktne do produkcije žurnalista. Ta vojna figura je cenzor. To je přitomne v redakciji a vozme se šo pod svoje navoči a potom on čmone, a on nic. Ta konkretno je cenzora, što je pak v servah usta pravi, a tež v nove dobe. To su, po mojem začu, nevedomostne tvrđenja samoblade.
0: Ale vizo mi je še šefredaktor zamovitost za to, što do zjavnost čeđiše, kaž sme na přikvađe kšižerju runje svišeli.
3: Viša faktisce ve vidje nekotrh ten cenzor, to pak ne trahi, on bi še šefredaktor. To je in princip, te šenca ješće, za šefredaktor postaje liniju, a potom so von zjerži so pa na liniju.
0: Tedyša linija šeomocnije strony SED biešim nikak znata, tak zoso serbscy redaktorojo sami vo jeje dodrženje postarachu. Jeli cichu zoso artikel vozjevi. To tež Kozel přida.
3: Ta cenzora biše ve voje, pa kuža jednotliva redaktora, pa jedna bolje, pa tam na menje, kuži je veža, vatim pisač je vitane, vatim pisač ne je vitane. A tak dělbe še on Rosovič. A jeli je ništo nevítane opisal. Dělbe on vůšikne byč, tak napisat, že to ništo zvonka stejace, nekaj funkcionál, abo dostojnik, nepytne, že je to ništo opačne v jeho vidě.
0: Kaž so Marka Cižova dopomína, že je tajka profilaktická kejčblivost, hač do detailu.
2: Já jsem měla dobrých kolegů a těch, kteří jsou mi Zda sem vidža, zo dere menja hrača. Da sem vživa juno de svoja božel.
4: Božel.
2: A da je moj kolega pre, ach vište, de svoja neke ljac, tak ne vživi pise račo na žel. Ja da sem sama autocenzuru miva. Ja sem se sama ze svojske autocenzuru von. Sem ja pisala, kaj sem ja misliva, zo je to prave po liniji.
0: Cele podobnje. To z odstavkom telko let njedeši redaktor Noveje doby a pozdiši rozvosovnik Beno Bilkvidži.
5: Hej, to je tak bylo jen za začal, što možem pisać, što je njedobe pisać, za tu šef tam prudko v tamnistvi, zase nije nešto nevušmone. Tute nožice v vove, hej, tu nje kožde z nas mir v NDR-skim času, kožde kato še zjavne rečal. Ale cenzura je po mojem začal velejac byla, A nie je so v prvni reči pokazava se s nekakimi zakazami. To dre nie je bylo.
0: Beno Bilkvi hišče, kak buchu jeho nastavki internije v obsahu je sporedžane.
5: To najhorši přikvat je bylo v nalječu, zážnu nalječu 980, kdež je bola vobedlarska zromadžizna v Klietnom. My se znano ište dopomnime, či starši, v Klietnom drbeše se odbakrovač. A Klietno by se odbakrovalo, když nebe přeročišo. A vobydlajo su na barikády šli a su tedy docpili, že je předseda voborné rády, to až Vitek, přišel do Klietno na vobydlarsku zhromadžiznu. A tuto hoščin z žulu by je plné. Kopate plné ľudia sú vonka před úrymi stali, takéž nejnudská miestna bolo, a tun bojkne z Vitek, tun je se dostal. Od ľudí, kociš sú na neho Zavěšení těra věcovné trůde, to dobře nečem pravič. Ale oni jsou na něho rýli, běkali, se s argumentami trůde, tyž bez argumentů, každé to jednak bylo. To jsem za mě, to je prýny záhradovné, kterou jsem já tedy v tuté formě doživil, kociž jsou přečivo štáty. Haj v opravdě, tyž řečili. A vyzal přečo odbakrovaný. A já jsem potom noci doma a napísal tu nastavok za novou dobu, kaj jsem já jen doživil, tuté záhradovaně. A potom bylo to předpozíž doběl, a to se namestníky šéfredaktora dost podenýho lubivo z Cervanic, a potom je on ve principu to znovu napísal, ten nástavok, znovu napísal ve červeném písme, also písak s červeným písmom. Za to nástavok se hajmbuju, dokáž on z té dženca ještě v archíve může to kože čítač na prvnej strane a podpísané z Beno Bilk. Ten Beno Bilk je tam, ja nevím, kolko slovo písal tuto nástavka, šo druhý je písal namestník A, pod smu je jen Ja, Rianne přinoš, kotrež o tem svědčí, zo se ľudžo poprom za energivou politiku NDR stali, oni su to doviděli a šar by rejně o tutej jara prezentnym zagradowaniu tam wyklitnom Jean Kusk, co nie ja co jej było. To je cenzura była. Na tutym przykładzie, albo na wiele takich podanych przykładach, takie cenzura fungowała. Nic od wąka, ale od nucka.

0: Anětko je 12.
1: Nábožne wusymanje.
0: Dźensa ewangelske ze serbskim superintendentom Christophom Romelom

pomaj bo, lubi pracja a lubi sotry. Samo ludźo, kocyś so hewak ženje nemotla, wužiwaja w swojej nuze sadu, tu poma jeno šišče so motlič. Runje tak wele luči pak su vo modlenje ničo nepřinjese přesvědčení. Za nich leží zamovitosć dospołnje pola jednotlivca. Kujšte dyrbi svoje živenje sam do rukou vzač. Pomoc v modlitvě pytač, sta so jim jako prustne přeče abo nesmyslowe sepje zamylenje. Modlitva hiba som jest šitko vočakovač a ničo nevočakovač. Štujš so nedomnoho vusvyšenja nadžija, temu rose strach Boha kajš automat vobladovač. Štujš ponu temu syva ničo nevočakuje, zateho jevitej so svit a čvovek jako hove připad a to bez smysla a zamieram. Jezus vuči svojich vučomnikov modlenjem. Tak bych mowo nadpismo nad wurskom Jezusovoho prydowania nahoje na dženstnišej nedźeli rogate rikač. Tute nadpismo wobsahuje prynje dowidženje. So modlič je ništo, štož jako čvojekojo na wistewažne intuitivne můžeme, ale tola wostanje z dobom ništo, štož chce navuknjene byč. Wopytajme Jezusovu šulu modlenja. Sprynja, modlenje so bezpozrytnje mjez Bohom a mnu stawa. To je wuboki intimny proces. W modlitwie nejnže o to, so wosepje z ranymi słowami przed druhimi začisć činiš. Tež przed Bohom ryčna eleganca abo myslowe bohatstwo jedneje modlitwe neličím. V Čišine smim k Bohu přinč a jemu svoju wutrobu tak votevrič, kajž to správne začuvam. Z druha. Hinak hač na přikład v buddhismie, džejš miri so meditácia husto na puščenje a nazonjenje prustnote, že ve křesťanskej modlitvě vo vopravčitu komunikáciu. Komunikácia pak se vosebinského rozmowného partnera vúžada. Tu pokazuje so čeža. Šitne džen sme na rozmowach s partnerom, kotro žvíčime a svyšime svúčení. Při modlitvě pak poprahuje tuta bezpozrytnia akustická vodmowa. Tyž so k Bohu modlíme, wopuścime wózki horizont materiálneho svita. Zastupíme takrec do Božeho wiecznego bycza, kotrež neje na ranice fizikalskich zakonjów wjazane. Naričíme Boha jako wódca. Při tym nejnže ani vo splá, ani vo starobu, ale vo počá. Bo je jedna osoba, kiž svyší a na nás reaguje. Tehotla je rič modlitve, kotruž je Jezus svojich vúčomnikov vúčiju, tak vosebinská. Bo ma s tým tež kajkosče, kajkuž vod vosobu znajeme. Vúc neje při tým žane splašne pomienovanie, ale vopisanie jeho kajkosče. Vún chce nas vopkovač a s dobom vúčič dobre púč přes živenie kročič. Vun je tun, kež chce nam darič nutskownu jasnosć, runje tam, čež bychme hevak do neporiada přišli, abo sebi samomu škodželi. Scečam. Modlitva zmužna intimnosć, kotraž je hevak litma mužna. Samo napřečo lubovanemu čvoveke husto to najnutskownyše naše vutrobe dospołnje nevuprajame. Štuž so modli, vukadža z teho, so bo jeho, tajki, kajkiš je, davno znaje. Před Bohom nemůžu ludač, a to tež netrebam. Netrebam ničo predstajič a žanu rolu rač.
ale smym cyle ja sam być. Nej, to ništa wulkotneho, so mamy jako křesćenjo nikoho, przed kotrymž smy šo luda nie přestać, przed kotrymž můžemy cyle tajcy być, kajčiš smy. W modlitwie przed Bohom sym cyle kajš hewa klitma nidžem. Tyž so modlu sym čłowek we wubokosći, kotryž mi hewa kusto skowane wostaniem. A tehotla chceme spywajo, žavosćiwie, wuznawajo, kwalopnie, prošo a čakujo so modlič. Přetož stawa so Bohu k česći a nam k žonowaniu. Amen. Spywajmy nitko čisło 144 we ewangelskich spywarskich.

Mjestny klub w Smečkecach gratuluje swojej niedyšej předsedce Marlis Kralowej k 70-činam, kotrež je čera svědčiła. Přeja wele zboža krutu strovo tu a bože žonovanje a džakuja so za dovolětnu službu a přeja jej na vuměnku wele časa a rjanych vokomiku ze svojbu vo sebe z nučkami. A na koncu išče do Woklec, tam je štvrtk Monika Šočina svoje 85. narodnine svědčiła. Svojbný přejazd cywije vútroby šoto najnajlepše, vo sebe pak spokojnosť a bohate bože žonovanie. A pisaja, džakujeme so, zo so stajne vo každého z nás starostčíš a nedom přikvataš, když je pomoc trebna. Ostajn strova a pona elana, ale popši se tež sama jace odpočinka. Gratuluja manželský Felix, syn Ralf ze Sabinu, Joka Diana ze Silviom, Nučki Kristín z Michałom, Sandro, Janín z Florianom, Daniel Antonio, Marlene a pranučki Lukas, Elias, Milan a Adrian.

Je nědom napojený a to bě naše hornjo-serbske wusowanje za druhu mejsku nedźelu. Jo pondźe nědom dale z delnjo-serbskim programom redakcije ABB z Kočebuza wele wesela s tym. Serbski rozwoz zbudiši nas o potom, kaž zvučene jutře rano pěčich zaso přizeví. Ja jsem Milan Grojlich a přeju vam iš krásnu nedźelu. Božeme!

0: połnych spiwow gryza a teke nałožowana južo nieco modernješa serska rěc wusoko getnošijo. Kito gryz jo 46 let dujko statkował w Žiluje. W bramborskim casniku z lita 1855 su jogo nekrolog wezjawili. A Arnošt Muka, uznamny serski rěcewiednik, jo leta pezdźe w casopisu Mašice serskeje w uznamie gryza pisał.
1: Te leta, a kwenio Žiluje był, jo se wile dobrego nažiovalo. Veno bo jan dobry ceptar, te ľudje su se na jogo jacali, jo malo vilni, der je spivaš, a veno vile kjarližu natihtoval a napisal. Šikne serske, ve tom caco, a ten labuval, ve 18. sto letach, su te ľudje žilve večje par serbske pedali. Nimske nisu tak deremegli, ale serbske su me venio bo tak pilne žilje. A 4 a 6 let jo žilje bo. A penio umrel, a ordoval žilje tike zakopane. Gaš ja na tu cerku gledam u slijeze, že ten přitvark jo, speze toho přitvarka, tam jo jogo ru, tam jo ven lažal a laže žinca ešte. Vile cesti jo krnu.
0: Až su byli basni, spiły a kjarliže kita gryza ve serskem ľudu znate, ve tom píšo teke bramborský casnik 6 let pe jogo smierči. Mej ľube casnikar, veno jo niži 6 let, tam jo mi raz niechten serske knigły přinjas, nic šišťane, ale z ruku pisane. A to su byli same serske kjarliže. Znate a neznate. Niewiecej pak zakopowarske, tak ako tenca su se spiwali w Žiluje. Mežno, až tam išti se spiwaju. Ve tych knigłach pak stojašo to mie niegajšnego žilojskego šularja Grusa, a běhu te kjarliže ve jogo ruky napisane.
2: Kito Grus jo byl žilojský měška, ucabnik a kjarliža. Ven jo se vo sersku rec pracoval a serske básni a kjarliže napisal. Sebastian Ilikowski Winkler jo vám jogo předstajú. To jo byl přínosk z našoga archiva. A žilova Erwin Mierschens jo byl nám tekte hyšti recne partner.

0: Coś ugnu wot mamy. Coś ugnu wot mamy.
1: Šükno, což máme, máme vět máme. Gerald Schillen jo hospíval. A ke žincašnému dňu mámo jsme pičku v našom archivě grébali a jsme namakali rytno ústčevanje s věle kvosami maminorecných ze Strjážova. Nazgonite ženske a máme, vani su se tam zmakali na bachtanje vo živinje a svěše. Z narským uchom jo tencas přísvuchal Juri Koch.

0: My sme přišli raz nauki a přižome na ten mes tam a ja goni, my na našej uce pleju same kacki. A přižome bližej, to my ta cała uka gajo. Te kopice su sejžili tak jako kacki. Pen sme tycki spezy, pen sme zvinuli, pen opili ta veda ubježała, a pen obu tam piče brok, pen odo na brok unosone. A pen nie był żaden rum, a mogli szuszyć, to ga bo szuzi weda. Pen odo mokrze lodowane, a aż do ruby najeżone, a tam przy szule, każdy, jak się pen szuszyć, a pen o każdy miał flack, jak ją miał por kopicku szuszyć, a pen dobrożnie, a pen zazdali.
1: Sme gonili nosanki.
2: Nosanki
1: u nas.
0: Te sme miliješi brožni tih stojece.
3: Šikne, ako sejže na tom dnju zablidom ve Strjažojskej kjancmi, vježe, co vojnajo. Ako su žiši byli, su doma doljabovali, kak su bombe padali a granate. A tije susedki nan nejvjec domoj přišel, dokuljaš laže ve daljoki rusojski. A te rusojske vojaki. Po vojnje su při nas slušali do šednego dnja. Njepšo dvojkovano vaš, a tekte zmakanja z nimi budu zabite.
0: A te su šli do teh gerku, te su bili tak godne, a pen som ja groniva i ja bud iš do konzuma, oluvaš klip, a gvaš kješnice, spivnice, a pen že me gumne skipke na perašim. Te su šli, a ten uški, ten stojao vence, a mej mušek prašao, et sme že im piše kupiš. Ne, ne da je nic krnuš. Te bud ordovaš olovane, a pen bud krnuš. Pen so oko strih, akli přišli, a te su bili pen už najižene. A k su jeli fort, ga pen su šukne vikali nama. A ten jo taki živne gledal, co myslivaš. Co ten je, a ten Jan, jo me, pen sme se ulicovali, a ja sem pen prašal, jaz jo ven doma. A pen jo goni ven jo zibirijski doma. A ja gronim, a že tam? No, glacok, ja co to vižiš? Ja sam gledala, no my sme mili starke teste mili rusojskeg vejaka.
2: Ve vejne?
0: Jo.
2: Prednej vejne.
0: A ten jo bil von Čeljabinsk. A mini, ja tam doma. Ja tam doma. A ja sam, pen jo gledala, a glacok, my nec rozmijo me. A pen sam ja gledala, no my sme u Serbske. A ten pen mini, ten jo rachnul Serben, nic. Serbien, a ja gledam, nie, my sme pelske, čechske, a pen jo tak gledal, a pen mini, ach, to ven ište.
3: Anna Bramkova z Rubena pochada z gor. A na gerach jo bywa tebe cewej regionie daloko a široko znata Gomolic babka. Na nju mogu se velje luži dopomniš, nega veljem z njih pomagava na svijet přiš. Mimo Gomolic gorjanskije babki njebe velje z njih zevšim dao.
0: A pen je nam ulicovala, přinije jo raz noce, no to ga je obote gušće, až při jo dva noce oluvana. A jo přišao jadn klapat, až venadej přiš, až kde přiš, až baba bže umriš. Baba bže umriš. Kaž vena ni bže přiš. A ta jo stupila ven, ga jo viděla, až to byl cigan. Cigan. A te su mili ten ves stojece, gašin, ga tam ve tých gelkách. A jo gronila vena dohem, a tak a tak třach věc tým židom iš, a tam do gelku. Jo se myslila, no, gaš jo tak noše ga pen pejžo. A jo gledam, ja to se ne bi narožilo to malo. To bi... A pen jo... Ten jo i ruce tocil, a jo i dal golčtik. A to jo car živinja jo ve na sebe ten golčtik ga žaržalo. A jo gledam, ja ten jo mila... Ten šahak ve na jo ten sa smila, a je pen jo sebe gronivaš. To doh jo bo guta šo šla.

ticho a lidé proudí ulicí. A každý úsměvu se vzdal. Vždyť ticho je jen čára půlící. Pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal.